Šandár, prukľáti. Znali nevéškom naňáty, že bylým snúči guľáty, staroste dívku cilováty.